0: dán také, nebo je umožněna návštěva hostům. Připravujeme pro návštěvníky prohlídku reprezentačních sálů.
1: Kolko těch reprezentačních sál se tu vlastně nachází?
0: Těch reprezentačních sálů je tady 10, od koncertního sálu přes dámské salonky, primátorský sál. Každý z těch sálů je něčím jiným zajímavý, vyzdobili ho významní čeští umělci a dnes si můžou hosté prohlídnout jednotlivé sály.
1: Kto sa podielal na výstavbe, prípadne aj na tej úžasnej výzdobe?
0: Samozrejme, výzdobu všech sálů se postarali především čeští umělci, vlastenečtí umělci, ať už to byl velmi známý Alfons Mucha, nebo František Ženíšek, Jan Preisler, Max Švabinský.
1: Tie jednotlivé sály sú ako keby tak tematicky pripravené. Skúsme aspoň niektoré vymenovať, vrátane tých, ktoré sú pre dámy.
0: Tím největším sálem je samozřejmě koncertní sál, pojmenovaná po Bedřichu Smetanovi jako Smetanova síň. Pak je tady skupinka takzvaných dámských salonků. Jednak je to cukrárna, moravskoslovácký salonek, salon Boženy Němcové a orientální salonek. Ty další salonky jsou pojmenovány zejména po významných politicích nebo žurnalistech. Tak je tady salon doktora Julia Grégera, salon Františka Palackého, primátorský salonek, který kdysi sloužil primátorovi města jako zasedací síň a ten vyzdobil vlastnoručně Alfons Mucha. Pak je tady ještě sál Františka Ladislava Rígra a konečně sál Karla Sladkovského.
1: Mali sme možnosť vyskúšať si rezonanciu v jednej sále. Bolo to také zvláštne. Čím to bolo spôsobené?
0: Uprostřed primátorského sálu je takový magický bod a v tom magickém bodě, když promluvíte, tak slyšíte velmi silnou rezonanci. Je to pravděpodobně způsobeno tvarem toho stropu, toho salonu, takže ta rezonance je velmi výrazná v tom bodě.
1: Můžeme obdivovat aj materiál, z kterého jsou tyto jednotlivé sály vyrobené.
0: Ano, většina stěn je obkládaná mramorem, buď pravým mramorem, nebo alespoň umělým mramorem, imitací mramoru, která je velmi zdařilá a je tak dobře provedená, že je k nepoznání od pravého mramoru. Spousta prvků je zdobena zlatem. Je tady samozřejmě použito jedno z nejkvalitnějších dřev a mnoho krásných dekoračních detailů.
1: Zachovaly se všechny tyto věci z původného stavu, alebo už bylo potřebné urobit nějakou rekonstrukci?
0: Většina sálů prošla v 90. letech celkovou rekonstrukcí. Ta rekonstrukce probíhala velmi citlivě, tak, aby se dochoval charakter všech těch prvků podle dokumentace a fotodokumentace. A potom několik těch dámských salonků, které se v 50. letech příliš nepoužívaly, byly použity víceméně jenom jako příležitostný sklad pro přebytečné židle, takže tam nebylo nic poškozeno a v podstatě žádnou renovaci nepotřebovali. Takže tam jsou originály vlastně 114 let staré.

0: Vraciame sa do Pražského obecného domu. Jeho sály zažili významné historické udalosti, koncerty a plesy, ale aj celkom osobné príbehy ľudí, ktorí sem prichádzali na svoje prvé tanečné či slávnostné večery. Kultúrnym spoločenským životom žije táto viac ako storočná budova dodnes. Aj po pesničke pokračujeme v prehliadke s Máriou Čigášovou a turistickou sprievodkyňou Libušou.
1: Určite, keďže to je pomerne stará stavba, napriek tomu, že dýcha takou novotou a modernosťou, tak zažila niektoré dejinné udalosti, ktoré napríklad...
2: Po skončení první světové války v jednom z klubů tady z těch sálků probíhala v říjnu 1918 společná schůze za účasti českých a slovenských politiků a na této schůzi byla prohlášena a podepsána dohoda o vytvoření samostatné Československé republiky. No a potom tady byla ještě jedna taková významná schůze, která měnila dějiny republiky a to byla schůze, která se konala v listopadu 1989. Bylo to za účasti té původní komunistické vlády, které předsedal Ladislav Adamec, byl tady přítomen také pan Čalfa, teď si nevybavuju křestní jméno, a samozřejmě proti ním u stolu seděli členové občanského fóra v čele s Václavem Havlem nebo s Jindřím Dienstbierem a to byla poměrně dosti důležitá schůze, která ukončovala éru komunismu tehdy ještě v naší společné zemi.
1: Které také významnější osobnosti navštívili tento obecný dom v celé té historii? Možno nějaký panovníci alebo nějaký spisovateli a umelci, historici?
2: Musím říct, že těch osobností, které tady tudy prošly, je spousta. Už od dob Rakousko-Uherské říše až po současnost. Ať už jsou to významní spisovatelé, hudebníci, umělci, kteří tady účinkují. Koná se tady spousta plesů. Jeden z těch velmi populárních je třeba československý ples za účasti právě také slovenských umělců a předních osobností, takže těžko jmenovat někoho, protože bych asi zapomněla na některé významné osobnosti.
1: Zkusme ještě připomenout našim poslucháčům, v akom štýle je to tu laděné celé.
2: Obecní dům byl postaven ve stylu secesním a protože na začátku 20. století už se prosazoval trochu modernější styl, tak některé ty prvky už jsou ve stylu art deco.
1: Mali sme možnosť vidieť výťahy, takže tie asi slúžili na počiatku tejto budovy.
2: Sú tady dva historické výtahy. Jeden z nich sloužil primátorovi, pretože pôvodne tady mýval primátor svoj úřad v obecním domě a ten protější výtah, ten pôvodne sloužil císaři. Ještě za dob Rakouska-Uherska. Od dob, kdy jsme se stali republikou, tak se tento výtah jmenuje prezidentský, ale oba ty historické výtahy se v současnosti používají pro veřejnost, zejména když sem na koncert přijdou špatně pohybliví lidé na vozíčku oholých nebo na výstavu přijdou matky s dětskými kočárky. Ta budova je v zadní části už také modernizována a je tam několik moderních výtahů. Takže pana prezidenta na koncert přiváží ochranka jedním z těch nových výtahů přímo k prezidentské loži.
1: Čiže hoci existuje třeba primátorský výťah, tak ho vlastně nevyužívají, mají svoje speciální výťahy.
2: Ano, dneska už se ty historické používají převážně pro veřejnost.
1: O tento obecný dom mají turisti velký záujem. Z ktorej nejvzdálenější části světa jste postrehli nějakého turistu?
2: Samozřejmě prohlídku obecního domu využívají turisté z řady evropských zemí, ale jsou tu také návštěvníci z Číny, z Japonska, samozřejmě z Ameriky, z Austrálie, no takže vlastně z celého světa. A je spousta právě prohlídek vedená v cizích jazycích, jsou tu prohlídky převážně v angličtině, ve francouzštině, v němčině, některé i ve španělštině.
1: Tak verme, že náš rozhovor povzbudí aj Slovákov, aby se přišli sem pozrieť do obecného domu v Prahe.
2: Já taky doufám, tu minulou prohlídku, kterou jsem teďko minulou hodinu vedla, to byla prohlídka pro české návštěvníky, ale byli mezi nimi právě tři Slováci.
3: Počúvate Rádio Lumen.
4: Do batôžka si nalož pretvárku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
5: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo